0: Blok reklama.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada.